Jenom blázen by se hnal, černou hlínu rukou házel a o život se dval. Tam ocelovou jezvou člověk krotí zem, jak neústupnej pokrok. Ten

dály, už není cesty zpět. A mozoly, co pálí víc než rozpraskanej rét. Svaly žene lidská vůle, která neví, co je strach. Stroj drtí jen diskotle, pár.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o korunách.

nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergamen. V klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje po hladině, přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce

pánové zvou k tanci. Vlečky šustí opaty, výstřihy dost hambatý, pánové zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Zavři si oči a poslouchej vzpomínky, zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aniky

renesanci. Pocity má neblahé, mistr ty chodem ráhé, Praha v renesanci. Tak zavři si oči a poslouchej vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny ani

se branci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita, verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

na začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít Božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt, uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všich. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, peček imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš brány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, a tím, co svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.

kde okna byly čistý, kde na ně nalepily listy. Zbůh darma na svátek, já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází, kde se lidi rádi schází a kde smí co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen sedm pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli. Kdo pak tak dneska žije a kýčem? Nazvali ten můj dům. Ten obraz, kde je dům? Kde si lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na tři zámky, z mých očí zbyly slánky, celý večer v ten hladel.

vrstence vod, ke třem vodám schod, u dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, k tobě dál ke mně blíž, jako kdyby si hrál pes a plamen. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč.

štěkal pes, včera je dnes, každý je sám v tom předsálí. A tohle foyer samý

to není zrovna moc. Říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc. Říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme, tleskáme, tleskáme.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Někde mezi námi, někde vprostřed nás,

někde mezi námi, jako desetník. Na ulici v blátě leží kouzelník. On se trochu bojí, že mu v břiše zakručí a popraská všech sedm obručí. Já byl malý a velký byl ten svět, kde vládl moudrý král a já jsem zdrak.

sedí tady čas. V ruce černou hůlku, s kterou zaklel nás. Princezny si schoval a knížky zavírá.

malý a velký byl ten svět, kde vládl moudrý král a já jsem zdrak.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi.

Bavili se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak koloma na Krauze. Jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi, Tondo, na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prtínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prtínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chytce z plachovadla. Klečící Kraus po chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů spadla.

se vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl záchodu. Kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy, jak se držel z plachovadla, ještě na sebe splák vodu. S dvojnásobnou zlomenou.

a stolečky od střížky pizzerii. Můj ostych je závěsem, za kterým právě jsem tenkým, že stačí tvůj dech. Za to, že odlítne, amor chce zprobitné, furt čeká.

lázeňské uličky, lázeňské úlety, pohádky pro dospělé, dvě ztracené kuličky.

Měsíc nám za záclonou stál a hleděl nepřítomně jako němý sluha. Čas nikam nespěchal a nad postelí klenula se duha. Po sobě tišili jsme hlad, taková chvíle, co se ve vzpomínkách vrací. A když si řekla budem spát, už venku svítalo a lomozili ptáci. Slyšel jsem hlasy, ale nebylo tam světlo ani tunel. Andělé asi a vychr času burácel a duněl. Už pokročila hodina, když volala jsi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína, a v autobusu nával. Dveře jsem vyfotil a co se času týče, já dneska poprvé mám v kapse tvoje klíče. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Prošel jsem stovky hotelů a svazek klíčů mě nijak nedojímal. V jazyce symbolů se ztrácím a hledím hledět zpříma. Teď v dlani studí chladný kov a hřeje důvěra, když po kapsách tě hledá. Bylo to laskavé a bez laciných slov 11. středa. Zkusím je nestratit, než vyprázdní se scéna a naše obětí už nebudou tak pevná. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Hnědý od lesa, žlutý od půdy, černý od pekla, mokrý od vody, zlatý od klece, šedý od prachu, tenký od stolu, bílý od světla, hladký od hladu, tvrdý od tvrze, dutý od...

35 má v troubě klouby, revma se s artrózou v kloubech snoubí. Prakticky bez vzdělání, už má daleko klani a na účtě houby,

Voy a nadie rondo. Na cestě za dobrým slovem potkal jsem malého ptáčka. Neletěl vzduchem, šel kolem, křídla si chtěl jíčku mačka.

Stěnové života, za svým těl docela malý, ve mně nebylo pro něho bezpečí, a tak jsme plamínek spoukli. Žádný kontakt, žádná pomoc, ale možná,

cestě pohledu k měsíci. Malují čirá svíč. Tvou hlavu v davu mezi tisíci. Se slzou z rubínu na rtech. Žádný kontakt, žádná pomoc. Ale možná...

Českou a vzívejte k tichou vodu, teplý mráz, jeho věmo, ticho si plní, bere všechno, tomu je s nás, ten bere všechno.

0: je krátce po 16:15.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu apeniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí. V stínu Kolosea seděl v Skarose a netušil, že je volovinou hrát si s hořlavinou u latí. Vatra necti latě, bratra necti latě vysušil. Domy plápolali, požár u

Přemyslovi, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel ubivoje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, bivoj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec.

tak na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti. Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si direnmata a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že ji s přesvědčením vesluji. A když na pivo je, myslím na

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

pomalu plazí se orosenou stezkou želva prastará. Tisíciletá a snad ještě starší želva, želva. Počkám si na ní a zvědavě se zeptám, proč je pomalá, i když je stará.

pronýřen silným snad proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva, želva, želva.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Haleluja. Haleluja. Anděle

na kůru, v bělostném mundůru, hrají na šalmaje, že bránu do ráje neprojdu já. Nebeská honorace má totiž svoje informace, co chtějí vědí o člověku.

na kůru, pěl jsem důru, hrají na šalmaje, že bránu do ráje neprojdu já. Nebeská honorace, haleluja, má totiž svoje informace, haleluja, co chtějí vědí o člověku, haleluja, mají na to fonotéku.

smrti posílám ti zprávu, že zase někdy přijdu, až bude míň hraní. Prohlídneme fotky a pak pročistíme hlavu. Vrátíme se do školy a vyřešíme, co asi bude po ní. Třetí den po tvý smrti naslepo ti volám a věřím, že tam někde v elektřině

Zlité smetaně, reflektory kreslí pruhy do bílé tmy a lidé na svých cestách působí poněkud zmateně a ptají se, kde jsou a kdo jsme vlastně my. Mírně rozčílený pán jako vystřižený z komiksu a dáma, která slova užívá jako zbraň v malé tlačenici.

0: je krátce po páté.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

0: familje mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

holky barvy bronz a barvy pivní sír. Holky, co nosí v předu nukleární zbraně, i holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky rádodajky, holky, co celou noc dělají drahoty. A holky slepice jak z Krylovovy bajky, ale žádná, věř mi, neumí být ráda.

sestrička, až ňadra poskočí a udělají ping. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu a holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každej úsměv světu a holky nenápadný jako ptačí zob. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdnej světlík, ale žádná, věř mi, neumí být nám. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdnej světlík.

0: holky, s kterýma by každej zůstal panic. A holky, s kterýma to každej odnese. A holky, co jsou sexy, jen tak pro nic za nic. A holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý, jak ornela muty, královny krásy, rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každej pytel z juty, ale žádná, věř mi, neumí být nahá.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

od pradávna tichým krajem, právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícenej chodec zapíhne svý hole, chodec smekne klak.

a beru všechny nové plány jako naše poslední. Nežádány, nečekány, odsouzeny k zetlení.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

obrovsky znaj. U nohy džin, na stole čaj, a nepospíchaj. Na výzkum daj, no co kdyby snad.

mě dneska nikdo nikam nehoní. Hned jsem viděl, proč je ticho,

odešla si tiše, stejně tiše, jako vždyci přišla jsi k nám. Nemysli si, že tvůj obraz si teď smutně na zeď.

první jitro bez tebe zní tichem, které nikdo neruší. Teď už rychle vstanu, dlouhý smutek přece chlapům nesluší.

sněží. Bílý kůň lehá na siřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já. Říká, že nad vsí je někdy prý zámek, mlhou a suchou lebedou, cesty tam v zimě nevedou a zná vsi nic neuvidí.

Taky slyším, v mlze se ozval telefon, vyzvání hudba jako od Kohena. Zvednu to já, anebo on, já ani málo neznamenám. Chrapla vyhlásí naše jména, rezavý amplion.

Už za 3/4 století lásko budem slavit 100. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku, na staříčkým gramofonu pustíme si Floydy.

otrokyní. Silvice na řetězu, který nemá hranic. Já starý Don Juan i neskušenej panic.

Marie s Lucií a Janem. Máma a děti, žádnej chlap, lavička v stínu pod kaštanem a tranzistorák, starý křáp. Marie s Lucií a Janem už měli dost těch jeho piv. Navěky sami nezůstanem. A tři to už je kolektiv.

spát a v křesle stářím ošoupaném. U televize večer spát.

Marie s Lucí a Janem. Melta je mlékem šedivá, tři ptáci krouží chladným ránem a žádný z nich se

jak s plátem vlámských malířů. O hladu čteš si nepoznaném z očí těch prázdných talířů. Marie a dvě její děti, chleba se člověk nenají, čas leče se a život letí. A ti tři ještě hledají.

Čí plíce, cítím, že budu chycen, nebudu žít i více, kam jsem to vles modřil. Uši od hlíny a v ústech dva zuby.

co byla, tak chystej obvazy, až se ti dva jak se mi porazí. Zabiják Béďa krvavý byl, běží za mnou ze všech sil, jo, jo. Ten, kdo chce škádlit boj a vylézá z davu a touží po boji, musí mít rychlé nohy anebo chytrou hlavu a nejlíp obojí.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Kdybych měl napsat báseň na tvou kůži, musel bych psát až do skonání věků. O tom, co šeptá při doteku, o tom, jak chutná, když se chystá k spánku, o tom, jak voní ráno do červánků, o tom, čím jiskří do hedvábné noci, o tom, jak krášlí všechno to, co nosí, o tom, čím ukájí má žíznivá ústa, žádoucí oči a horoucí čelo. O tom všem by se v básni vyprávělo. Protože ale báseň na kůži by mohla vyznít jako anachronismus, napíšu

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber sír, tušku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

jak ztratit se dá všechno a hned. Ale takový vždycky byl a bude svět.

0: a mířil k Mostecké věži, ke věži. Bitte schön, wie kommt man zum Wenzelsplatz?
1: Ja.
0: Železářství na náměstí, v srdci malé strany, parní pekárna sem voní, až se hlava motá. Štafle nebyly a nejsou, stále vyprodány, zeptejte se někde jinde, zkuste to u Rota.

0: ve zdi žloutky, na Vltavě čistila si peří vodní fauna. I rackové rovnali si na slunci peroutky, znečišťujíc přitom sochy Matyáše Brauna Matěje. Please, would you be so kind as to tell me where can I find the Wenceslas Square?
1: Yes, yes, yes.
0: Staré město přijalo mě jako svého syna, jen holuby vystřídali klouzavý let racka. Pátá byla z radnice a taky z Klementýna, když jsem kráčel po náměstí primátora Vacka doktora.

0: jeho průčelí zdobí stylová štukatura. Zvenku hraje vám na city, zevnitř však na vášně, když na dveřích objevíte nápis Inventura do háje. A tak jsem prošel staré město, prošel i to nové, prošel jejich uličky, ty širší i ty uší. Praha je a zůstane má věčná první love, nesehnal jsem sice štafle, leč potěšil duši Čecháčka. Prosti tě požalsta, jak mě prejtí k Berioskeli k čajke?
1: Da? Da.
0: A jako bych ty štafle měl a stoupal po nich vzhůru, tak mi bylo, když jsem končil tuhle pěší túru. Praha je krásná, když slunce svítí do čertovky, zkuste taky někdy sehnat štafle za 300 kila.

zadýchá, přesto však myslí, že na to má. Předstírá, že je ten chlap, jakým býval dřív.

Čeho se bojíš, že svět je větší než dráha sáněk pana Lady? Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

Čeho se bojíš? Velké vážné smrti, z titulní stránky nebo té malé všední každodenní, že smyčky silnic zrovna tebe neuškrtí.

jak se ti spí. Má lásko, jak se ti tančí oblací. Kolik máš snů, splněných přání, a kolik znáš tajemství, jak se ti spí.

tak. Proč nejde to vrátit do stejné řeky dvakrát nevstoupit? Jak se ti spí a já tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dál. Stále mám schovaný prstýnek z pouti, když jsi tu byla všude kolem nás. A tak se ptám, jak se ti spíš,

jsme trochu jiný ze dne na den, tak jakoby nic.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

0: покрай. Ми бачку.
1: Get it!

zrak mu prohmatává, vyčichlý such mu oči štít. Posměšně na mě ze stran mává. I dál.

koupisku s mechanikem firmy IBM. Prejkoval jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, nepřípadáš si jako tajtrlík. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu.

Čouveče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid. Vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně. U vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řecit hemže, víme, že chtělo by to strukturální čenže, že

umřel mezi poli pod oblohou plnou jasných hvězd. Dělím se od cigára, mlčíme a ticho bolí.

co je v AZ magazínu hned na první straně. Došlo uhlí, došla pára, pán Bůh ví, co bude s námi. Strojvůdce si servá.

0: Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
2: psychologie,
1: patologie,
3: nemocí zhoubných,
2: nemocí zjevných,

0: zkrátka spravedlnosti.
1: Tady je pumpař, vexlák, řezník a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje tejma autákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže,
2: ten mele flákoty.

0: Já beru bony.
1: A já zas marky.
2: Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí, zdrhnu do baříže.
3: Vybrat si svoje tajný vklady.

tady je světský kuplíř Pingl. A ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí kšeft a švindl. A skoro všichni mají kolem huby svatozář.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vždycky si pomůžem z nějaký černoty,
1: když dveřma nemůžem, lezeme přes ploty.

prostřednictvím uzlíku budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Příště si udělám uzel na kapesníku, zabráním tak úniku informací z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak v zajetí aktuální zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám, až ho dostanu, teď si nevzpomínám, zapomínám.

prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si

ojcem i miest, Anna na sielnic, choć bych stał. Me tlanie zsiedli prachem cest, jen ma tuha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pár.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

úročím tak nový faktor, že se líbím ženám. Až vyhraju v lotérii, vyholím si lebku a

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým, nabroušeným, koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou,

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šedivý. Řekl mi pohled pouhý soch na ven, že nedělní jeden, ale nimi. Já cítil dál, že v ústech mám

kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak a já se najednou zas díval na svět zpříma. Teď už možná tvému štěstí.

0: než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce rozmělní.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

vyvedla. Ztratíš klíče, když chceš domů jít. Ztratíš taky holku, kterou jsi chtěl vzít. Řekneš si pak, na co hlavu věšet jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

kde kdo se podiví. Vlasti řídnou občas bolí kříž. Zdá se ti, že už nic nezískáš a nic už nestratíš. Řekni si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

Řekneš si pak na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít. Řekneš si pak na co hlavu věšet, jenom klid.

Holky lehký, jak větrnej den, barvý židle, zadky krepový stěn. V pivu zázvor a bezbřehej smích, takhle se paří jenom v lisolajích. Jako by řekli chlape rychle, my couvej. Svině si sedám do polutícha, cvaká to ve mně, cvaká sudá licha.

střel do břicha a do hlavy, do břicha a do hlavy. Jak je ti?

mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, do břicha a do hlavy, do srdce a do hlavy, do břicha a do hlavy, do srdce.

Povídá mi holka, ty se mi vůbec nelíbíš. Povídá mi holka, ty se mi vůbec nelíbíš. Ale do postele zajeď a koukej, ať to byl

nábřeží s křivancemi na ruku a dřív než odletěl, tak mrkl na mě spiklenecky. Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky. Tady to bylo, kde mi uvázali šátek a já měl ruce otlačené od mávátek a žluté lampiony svítily jak blůžky.

ulicy latadlo klesá na dleninku. Včera mě napadlo otevřít černou skřínku. Všechno, co najdeš ve své paměti, je vyzobané zrní ptáků, kteří v zimě odletí.

Já se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe. A jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit. Pod jakou vlajkou

chtěl bych ti psát písem z not, co se nevejdou na linky k narozeninám. Nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Na šerty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám.

hranicích očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

tanki jak dzwonki lorety. Wrazki hrnčířského kruhu. Každý máme svůj já i ty, jen jiného jsou druhu. Časem až prach se rozletí z úlomku naší tváře. Obrázek dlaní ve zmeti.

Dávno, nejmín včera, co odešel jsem a zbyla po mně černá díra, černá káva, nedopitá, prázdná postel. Ztratil jsem se ve velkém světě, na rohu ulice sbíral vůně a toužil po všem vidět moře, běžet tam, kam vítr pískne. Snažil jsem se pochopit tě a pochopit se a pochopit svět a uchopit svět, pochlapit se, rozpustit se sama v sobě. Všechno se nepovede a nedaří se a to je dobře, to nás nese, na vlnách se kolíbáme zpět dopředu.

táhnou po sexu, v kůži nebo v latexu. Já bych chtěl bez verexu prodávat ti slony.

zpětu až z toho slova petu. Nebuď laková, nenech si svou krásu ve vlnách svůj pasů, nech mě ztrácet, když je ti 20. Buď vždy svá, je škoda schovat, tvoje slova vždy jsou úžasné.

smrtka. Kdyby smrtka měla mladý, mělo by to svoje klady, hned by to šlo plynule, hned by to šlo plynule. Jednou kudlou, jindy hlady, mládí si ví ve všem rady, nemá skrupule.

zady, s kým by to bylo, s kým by to bylo. S kterým asi šťastným tátou já bych nemohl se zubatou ani za kilo, ani za kilo. Kdyby smrtka měla mladý, byl by náš svět ve všem všady nezávislý na bohu.

Rusy, na nich se krčí ve své píše směšná panská usedlost. Nikita Ivánič tam vládl sotva stovce lidských duší. Teď leží na marách a v domě nezvaný je host. Proč po něm netruchlí jeho mladá žena? A dveře ložnice jsou na dva zámky zamčené. A tváře sloužících jsou jak kamenná stěna. V rozsudku zažloutlé se možná dočteme. Prší a skoučí.

které se nikdo nebojí. Pomalu oděv na zem klouže, zde ve venkovském pokoji.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Mohou protkat jako nit, kdy nechce se nám jako šáša hopsat, či jinak, co je hloupé, vyplnit. A postižení dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu, když zuřivě se všude kolem střílí. My nemůžem, jak tíhnem k životu, jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybaví, jako náhoda a nebo sázka, se to proti nám rozhodně postaví. Tak nemůžem, když jiní chtějí, zradit sami sebe už jen z podstaty, ať se nám ti, co mohou, třeba klidně smějí.

sna, tam někde v hlavě vzadu zasutý, a vrací se, když jarem vstoupí vesna, ze vzpomínek a dětství ukutý. Těch není moc, život je žitím cedí, jsou ti, co nezbude jim vůbec nic, co nemají fištron, málo nosí svědí, při trapnosti je nepoleje nic. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybaví.

Neumíme popsat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví. A na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí. A když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zavíráš oči.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Ta zarůstá travou. Pošťápár století nepřines list. Nikdo se nezastaví a za

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

Šustení, šustení. Makovec, makovec. Zrnek je, zrnek je. Na tisíc, na tisíc. Světla jen, světla jen. Polovic.

Šustění. Makovic. Zrnek je na tisíc. Světla jen.

papa. Na nákupy mám dnes kliku, náladu mám kouzelnou. Vezu si 7 trpaslíků s elektrickou lucernou. U čáry koupil jsem je blízko, každý z nich jedinečný tvor. Kejchal, rejpal, dřímal štístko, šmudla, stydlin, profesor. Dálnice tmou si cestu razí, tam, kde se pruhy zbíhají. V postupném sledu 7 fázy výstražná světla blikají.

si rozvitou větu na retu. Vystupovat trpaslíci, nezmokli jsme už smetu v osadě honců, kravských zvonců, kde pokrok nezůstal stát u dveří. Gitary máme od Japonců a struny v letu větru hašteří.

až ho na první vysadím, tak budou starou stezku v mází, tu, co se zvedá nad terén, v postupném sledu sedmi fází, šajnovat světla Luceren. Jak útěk z biče otrokáře, jak vězeň uvolněný z pout, každý z nich rozjasní své tváře, jak mile do nich pusím prout.

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Každý anděl potřebuje číst knížku i styráží. Každý anděl s chutí hraje místo trubky na bicí. Teď nevidí hada z ráje ani tebe v ložnici. Ta-da-dee-da-dee-da-dee-da. Ta-da-dee-da-dee-da-dee-da. Každý anděl potřebuje.

Sníh křupal pod nohama a na hřbitově hořely svíčky. Oni jak žonglera míčky spolehlivě se míjeli. Doma si sundali šály a čepice. Poslední lidé

beze slov ukrojil dva tlusté krajice. Poslední lidé na povrchu měsíce. To bylo tenkrát, když ještě všechno bylo v chodu.

toť Petr Ivo s Filipem jsou na dně, ale nepoví to Jirka, Michal, Pavel, no tak není ti jich vůbec líto, Pepa temně zašeptal a teď ho budu citovat, že jednou toho milá má, budeš toho litovat. A David píše dopis, kde se s tebou loučí dojemně. A Karel spolu s Tondou prý odcestují ze země. A nechápe Víťa, jak jen jsi mu mohla odolat. A Oskarovi...

11 hodin. Všichni už mluví na jiné frekvenci a já se ztrácím ve tmě a na konci.

strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pách. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky Ant,

vstát. Vytáčí točí, jak hombre sombrérem. Má pěkný boky a španělský pás. Pohledem zavadí, jak noc je chladná. Tý číslo už bude znát na spaměť. Ještě než zavěsí panoblesní vrátna, prodá mi pro štěstí dva páry kastaně.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Můj děda byl toulavej tak, toulal se světem, no a tak o jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždyc bude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku, má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho za ucho.

když propítal se vrátnicí, křičel jsem v osmým měsíci a smál se, když měl na bránici tlak. Tak aniž si kdo čeho všim, pronesl ven rychlostní skříň, podpaží volant a soustavu pák. A jak utíkal za dnem ten, každým dnem blíž byl dědův sen, že jsi

vyštopnula hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, byl jsem z té ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby?

0: ešte mi vo mne niečo povias.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Lepšie dní v dnu vnímám jak déšť. Kruh lidí a jmen a pravdu a lež. A hranice snů v noci den ve dne noc. A tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám, tvůj obrázek mám. Vždycky, když bolí den,

zůstal starý gramofon. Pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádnej for, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel. A vůbec, už jsi někdy vzlítla.

hlavě mi zůstal jeden tón. Když si ho zpíval, měl si vrásky, tehdy nebyl čas na otázky.

0: Možná, snad.
1: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
2: Před malou chvíli bylo 18 hodin.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Kolikrát se z lesa vrátím, tolikrát se ženu zpět. Doma do kytary mlátím steky, že to nejde hned. Do lesů se rád pak vracím, v hlavě jenom stromy mám. V lese všechny smutky zanechám.

klobuku. Loď je dobrý, já len hledám, kdo by mi pěkně zaspěval. A nebojte se, pak půjdu zas dál. Za posledním nádržím je nekonečno polních cest.

0: ręce,
1: a krojovanému řevin. Čerti vzali 15 let, prosté je peklo, prostý lid. Jdou noty hrůzou zkamenět, anebo přes prach vykročit.

toulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zbral. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky,

obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina.

Až probudíš se, půjdeš za sodům dál a zapomeneš, že jsi tu byl. Že k oslavě života číši pozvedal a chod života velebil. A toho následného rána se ten stařík prostě

Když probudil se, šel zase o dům dál. Já nezapomněl, že tu dnes byl, že k oslavě života číši pozvedal.

0: ne Vetešníkem.
1: Ne Starožitníkem. Na, na, na.
0: Ne Vetešníkem.
1: Na, na, na. Byl Starožitníko, Vetešníko, mastičkářem.

pozbyli zvuku. Je mlha a ticho a nevidíš břeh a na místo mozku jen švedl by ruku, jen pistole píší.

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, teď jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hej, si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to by čemi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že její železnice může

zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, příhoda, co znal tunely. Příhoda, zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde.

On vždycky večer zaťukal a nesmělý se zdál. Tu štrůdl, jindy trubičku a někdy sachr nesl. Já šlehala jsem šlehačku, on za ruku mě vzal. A dřív než stuhla smetana,

jednou zase zaťukal a kufr sebou táh. A pytle svůní kávovou, prej domů se mu nechce. Tak nedivte se prosím vás, když láska z toho byla.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

0: této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící.

0: Žuti buš, lepšího, co může štít, šanci ber a jen to zkus. Pojď a začni kočírovat ten můj dobrej volskej vůz.
1: Já mám hoši prachy na vůz, bude s velkým spřežením a já budu spokojenej hnedka, když se ožením. Už jsem skázal do věznice, prej si můžu vybrat kus.

jo, těch obstarám si dost. Pudink štoku navaříme a ten bude prostě skvost. Všichni známí můžou tančit, pěkně šlapat volskej trus. K tomu budou zvonce zvonit, ty co

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padá. Už i v

studenej večer venku poletuj. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty. Až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se všeru ztratí. Pod přiopilou lucernou

jestli pak vy lidičky, co na Plzeňsku bydlíte, víte, z čeho pochází to starý připodobnění. Kolika z vás řekl doma, tatínek či maminka, že chováš se jako Janek, zdrobněli na Janeček, Janeček. Začalo to tenkrát v roce 1800.

kradli, vraždili, loupili, neměli žádný zábrany. Lidi seděli radši doma, nechodili na trhy, neriskovali nebezpečí, zapíchnou se cikánem Janečkem. Zanedlouho přijel z Prahy detektiv Tauzenau, měl kufřík, cvikr, cylindr a za pasem mu visel skalp. Ze zločince, co chytil vlastním umem, vůbec se nebál, zapojil se do pátrání.

0: ne vetešníkem.
1: Na, na, na. Ne starožitníkem. Na, na, na.
0: Ne vetešníkem.
1: Na, na, na. Byl starožitníko, vetešníko, mastičkářem. Ah.

0: řekněte někdo něco. Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvějte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi paní tu dírku. A najednou je ticho, co? Víví, pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
1: Ale jak to?
0: Víví, pane, tu máte něco jiného, než máte mít.

Jesus. Hned mezi ně přisedla, chutných jídel pojedla, na zdraví všem připěla, tu se všechno chválila. Ach, kačičky, čím, ach, čím, ubohá se odvděčím. A to je věc lehonká, máš dvě chutná stehinka, ty scházejí jedině naší slavné hostině. A už divý kačí rod trhá žabku po závod.

pochopí. Tak třeba například ty rádiový vlny, ve vzduchu po nich není ani stopy. A přitom všude kolem je to vlastně plný, a nebo balón, přece když to lítá, člověk by uvnitř čekal nějaký zařízení, řekněme vrtuli, co by tam byla skrytá, jenže v té kouli nic, ale lautrně.

A tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou elektronou.

zas půjde slunce oblohou, čistou, modrou, vlaštovky se slétnou nad vodou.

Já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagón se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven, a čísi zvuky zní.

0: žaluzie na okamžik zastavil se čas.
1: Je krátce po 22.

včera byl můj narozeninový den a zaplať pámbu, je mi jenom o rok víc. S úspěchem jsem potlačil zlej sen, že z loňských předsevzetí nesplnil jsem nic. Možná bych měl míň pít a flámovat, dát svýmu žití trochu větší řád. Zatím jsem ale pořád ještě schopnej milovat, ještě pořád jsem schopnej mít rád. Nevěřím tomu, co píšou v novinách, to, co se děje kolem, beru jako hloupej vtip. Těším se na to, co přijde v příštích dnech a hodinách, pořád si myslím,

možná, že jedu svůj poslední závod. Možná se směju po cestě nad propastí, tak jako nikdy předtím zase nečtu návod. Asi jsem pokus omyl, se mi jednou vymstí, ale zatím je to pořád ještě dobrý. Zatím je to pořád ještě dobrý.

změnil jsem adresu za lepší. PSČ, konec města. Ryby mi řekly, jen si přej, jenže teď nemůžu přestat. Měnil jsem adresu za lepší. PSČ,

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk. Thank you.

Vím, že to nebude jen tak. Tam začíná první slepá lež, co se z šatů svléká, a já se jí nebojím, protože vím, že padám rovným pádem s tím, že špatně nedopadne.

Jako malé dítě zavíral jsem před ženami dveře, studen, aniž bych co viděl o nebeře. Pak co malý chlapec s nemorální silou, pozoroval jsem ty ženské dveřmi škvírou. A když jsem byl snadným mužem, zavíral jsem dveře zevnitř u žen. A pak co by starší pán, čekával jsem na ty ženské marně s dveřmi do kořán. Teď zamykám dveře na petlici, věřím svému nosu. Ta jistá šmejdí po ulici a v ruce drží kosu.

jinde déšť, ale čistín. Ve sklepech bouří víno vin, ohře se vlévá do peřin.

0: Jen.
1: Mam drogą westchnię, mam rozeslané peřiny, jsem ukryjí Kristus, šedé lidiny.

Maria, čerstvá smůla voní, tam, kde silných mužů paže vládne jen, kde sosny staleté se pod sekirou kloní, v kempu dřevorubců žije slaboch ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávnosti v noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věčnost.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Byli by se smáli ještě hezkou chvíli, kdyby tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl,

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní,

jak salama, se schází se mnou každý pondělí. Vypadá jak halama, ale vždycky čtyři dvěma podělí.

0: Vlna pohody v Mozikomerce. Rádio Folk.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Měsíc nám za záclonou stál a hleděl nepřítomně jako němý sluha. Čas nikam nespěchal a nad postelí klenula se duha. Po sobě tišili jsme hlad, taková chvíle, co se ve vzpomínkách vrací. A když si řekla budem spát, už venku svítalo a lomozili ptáci. Slyšel jsem hlasy, ale nebylo tam světlo ani tunel. Andělé asi a vichr času burácel a duněl. Už pokročila hodina, když volala jsi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína, a v autobusu nával. Dveře jsem vyfotil a co se času týče, já dneska poprvé mám v kapse tvoje klíče. Zelený od domu, stříbrný od bytu,

Teď v dlani studí chladný kov a hřeje důvěra, když po kapsách tě hledá. Bylo to laskavé a bez laciných slov 11. středa. Zkusím je nestratit, než vyprázdní se scéna a naše obětí už nebudou tak pevná. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý

černý od pekla, mokrý od vody, zlatý od klece, šedý od prachu, tenký od stolu, bílý od světla, hladký od hladu, tvrdý od tvrze, dutý od duhy.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Prvně jsem tě viděl po své promoci v bankovní kleci se sklem na bocích, na blůze připnuté své jméno. Teď prý se máš seznámit se mnou, tak tedy já jsem ten, komu není pomoci, kdo z nespavosti píše po nocích. Klidně se tvař, je mi to jedno. Prý si mě přišla ze dna zvednout, tak ty si má sudička budoucí. Ty si ta, co přichází v ovacích a potom tiše jen prach stírá, z diplomů psaných přes kopírá.

Marně se snažím s nimi utéct si. Jsem odinut, vždyť ty taky. Slova jsou pro nás divné znaky. Zhoďme dnes ty jmenovky vysací. Budeme tančit jako astéci. Tím tancem zaženeme mraky.

se kotní Josef odklízí sníh. Tady zjistíš, co pohání srdce, co dole nevyčteš ze žádných knih. Tady se tvůj život stiší, tady lidi

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Pukalo srdíčko, hořela tráva, ve spadlém závoji zahynul strach. Spraví se písničkou bolavá hlava, rána se zahojí, však strávy zbyl prach. Počítáš vrásky, co se neměla večer, a po tvářích teče ti v slzách prošlej se. Spakutí lásky,

zavřelo srdíčko, pukala skála, ze tmy se vynořil strach s bílou holí. Ta noc křestí rolničkou, již ses tak bála, když srdce dohoří, skála se drolí. Nesměj se tomu, ty dospělý dítě, když pláčeš skrytě a nemáš mi co říct. Vrátíš se domů,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

stýská se mi po minulém století, jak jsme žili věty místo souvětí, jak nám bylo jedno, kudy letí čas, jak se všechno špatný dělo mimo nás.

0: Rádio Folk. Hlava nad vodou.
1: Sněhy bytě tají, jak jen vítr začne hrát.

než budu kameny ubit za to, že jsem drze políbil svou ženu. Chci se radovat a zubit opřen v radce o kostelní stěnu. Moje údolí zůjčelo potoky a pivem ze sudů. Ačkoliv žíznivý, nepil jsem patoky a pivem.

mu jako had se vyne zápalná šňůra. Za stinných časů zpívat písně stinné je osud trubadura. Koně výjíždějí do soutězky nahoře ve skalách sestry.

kdyby slyšet švindlík, kdyby spat. Jen malá muška na zdi snad podívat se směla na spousty boulí,

Jsem vetřelec pán. Žena sukni cípatý, právě se odvíděj. Ten pohled mi přeji,

Dali mu, i když nechtěl, vždycky věrné, navždy věrné. Říkají, vzpomeň si a nikdy nezapomeň, že se v lidech skrývá led a že se v lidech skrývá oheň. Když zbraně utichnou, převlékají se kabáty, tak si vzpomeň na bolest.

A i přes ten poslední skutek, i když prchal, přec neutek, jsou mu věrné, stále věrné, navždycky věrné.

ledničce koraj zbytky Vánoc a den se klube nesměle. Je za náma to, co měla být, má i tvá noc a měla skončit veselé. Tam, kde se chlastem lásky škrobí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí,

lžičky se stávají louží, chlastu, co smutky utápí. Z těch těžko tahá se ten, kdo utonout touží, sám sebe k smrti utápí.

tam, kde se chlastem lásky škrubí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí, skončí na dně, kdo chlastá moc.

pod náměstím míru, odborník na míjení osudů a snů. A přesto stojí za to nepostrácet víru, že jednou potkáme se s tím anebo s ní, že